0: Dos Ramazzotti z italskimi postrowami do serbskiej Łużice. Je krótko po napu szestych.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranie. Bývša direktorka Budyského serbského gymnázia Reza Šinová je letuša laureátka Myta Zelaria. Kaž Sakske státne ministerstvo za kultúru a turizm čeraz džili, dostane Budyšanka z 5000 eurami dotirované myto za svoje pracovania na polu kúpvania, přeložovania a publicistiky. Předovšim hodnočí so tak jej vúznamný angažemang za dále dávanie serbskej reče, tak ministerka Barbara Klepšová. Mjesto imię Šinová se budocpiva, zo je konferenca kultusových ministrov serbštinu jako runohodne maturitne předmet připoznala. Myto Zelaria spošča Sakska kužde dve leče za vusahovace vukony na polu přisvojenia, navožovania každež posredkovania serbskej reče. Myto přepodača 9. septembra Kamenskej Hanini cirkvi. Drježdžansko-mišňanske biskupstvo chce smohčanske kubvanišćo svjatoho Bena, hač do kletušeho kunca Julija předač. Janek Vočer má nadrobnosće.
3: Za příčinu rozsuda areál ve smohčicach předač menuje biskupstvo financne čeže, kaj z Drježdžan dále

jako svilni słuchavio srpskog rozvosa, če začmečeno do šestčešće. S to ukađam zašće čerošemu vusovanju tež stijovali, a da sće vi tež popuču byli zromadnje s reporterom Benom Šotu do zavoda v Budešinje, do firmy VD Lederman GmbH, kotraž produkuje pisaki za Edding. Vy vieste, to sú tute toste pisaki, s kotrymi môžeš na nimale všich povierchach písať alebo molovať. Tyž Serb tam dživa a je reporter Rebeni Šoče fabriku pokazal a tyž jednotlivé dživové procese rozkvat. Steli netko čipni hišče raz, kak tam vúpada a chceče si zimanie vúsovania z cova hišče raz naposkač alebo tyž druhým dále doporúčiť, potom poladajče do našeje app MDS Serbia. Abo tyž na našu internetovú stronu. Tam sme vám písané artikel s fotami přijotovali, tyž s videmi. Nimo toho namakač tam tyž odkaz na dalšiu epizódu Srbský rozvoz popuču ve závodach. Šako sme nedávno tejšižo popuču byli napríklad ve Vúdvorju v Rečinskej připravie za vopočky. A příchodný týdžen, tak veľa smím hižo přeradžiť, sme ve dalším závode popuču. A to môžu tejšižo přeradžiť, zoreka to téma kuchňa. Kuchňa hraje tam centrálnu rolu. Potekým přelistujče tež rád ľubý raz naše internetové poskytky. 9 minút do 6.

0: That's right. You and me. The sunshine. The water. The summertime.
1: Počmi tu nudošestřich. Nábožné slovo. Agenca Diana Kábová ze Svinamě.
2: Do domu zastupíme přes důrje. Nikoty důrje jsou vůjke a češke, důrje luchke a vůzke. My jsou vůjke a mocné důrje lubia. Škytaja před nělubosnými zadobyvarjami a dopomínaja národy a bajky z dávnoch času. Kůjžde důrje povědaja svojsku staviznu. Za koho so vote věra, komu vostava zamkněna. Tež v našim živěnu namakáme najšelakoriše důrje. Kůjžde so nevotevria, hač runěž si to přejeme. Plány so minéja, sony so nespělňa a drude dobíme so cíle od svoj sonu rozžonovač. Tola runě potom může so nová možnost pokazač. Důrje, kotrž do toho zcova znali nesme. V dověry do přichoda smíme věřič. Tež, kde so důrje začinja, že půjč za kůjždeho z nás dále. Často hakle ve vručoládaniu spoznajeme, so meješe šitko svoj zmys. Znano so dženca vúdani, so vedomie za durjemi rozladovač, kotre so nam votevria. A znano môžeme tiež my, sami človeki durje votevrič, s prečelným svojom, votevrený vútrobu abo pomocný ruku.
1: To praje Diana Kábová ze Svinanie, ve nadoku a zamovitosti Farskej vikarie v Bančicach Kukovie.

0: Filomelos. Dirtam Dejstva, Marmie Drozene.
1: Na hui, naš Filomelos je dženca zvierencu.
2: Psst, ne buď tak uce. Ja som slyšal, so môže jen Jona zvieriata ladač.
1: Šipne, lada naš Filomelos přes dalokovit, kotrše si sobu přinies. On verči na kolesku, so by šo blíže vidžal a...
2: Jejtoko, ja vidžu jenoš ešte šo. Rožojte.
1: Dokež vidžiš flamingi, celé blízko, a te sú rožojte.
2: Če odlada to?
1: Dokež zeživia so od algou a malých rakov, ve kotrš je červená barbizna. Baby flamingi sú spočatne šire, hakle počasu dostanú rožojtu barbu.
2: Od žrania? Rianu barbu dostať? Toto je si příroda, než to šikmo nevomyslíva. Snáč, já to tež raz pospytám. Pokud skružujte však, nikomu neškodí, he? A to by se mi lubilo.
1: A hižo, co náš Filomelos dále přes svůj dalokovit zvěrencu rozladuje.
2: No što na tu takú frasu činie?
1: Na.
2: Prosím, vodaj.
1: To je pelikán, pták s dlhým pyskom a nesmírne veľkým kirkovým myškom. 10 litrov vody má v ním rum.
2: Pô, toto je celé emo. O, to by som mi tiež ľubilo. Potom nebyl stajne za nekajký vúžu pýtať, kde objav.
1: A netko mierí Filomelo svoj dalokovit na dromedára.
2: Ó, tuň mačí hop. Ej, neči taký kšivý krivet. To nie je strové.
1: Filomeloso, tutun hop je vážne. Tam môža dromedáre veľa tuka skvadovať, ako energiovú rezervu. A tak môža dlho bez žratve vutrať.
2: Aha, a te maja tak rec svoj pitnikový kovík přeco na krybeče sobu? Oh, to by som mi tež ľubilo. To je cool, unamakanka přírode.
1: Debi pak so dženca veľa vieco na tutých zvieriatách ľubia.
2: No tako ište pád, ale...
1: Što ale?
2: No haj, one sú šitke fecich. A my by so tež ľubivo, když bychu ľudžo na mne ládač išli. Ale te zvieriata maja šitke pred svojim nosom. Poď, toto je kaž také jastvo.
1: Haj, tak to zvieriencu je.
2: Bo. Potom som to lagačo nenapadná drozna, ale za to pak svobodný ptáčk.
1: Oh, to pak si ty rejnerek.
2: Tam je čirande ptáčk.

0: napůl 7 je.
1: Srbský rozhlas. Povězte. Studio Katka Pöbelec.
0: Dobrý ráno. Bývša direktorka Budyského serbského gymnázia Reza Šinová je letuša laureátka Myta Zelaria. Kež Sakske státne ministerstvo za kulturu a turizm včera zdjeli, dostane Budyšanka z 5000 eurami do tierovane Myto za svoje pracovania na polu kubvania, přeložovania a publicistiky. Především hodnočí so tak je významné angažement za dáledávanie serbské reče, tak ministerka Barbara Klepšová. Miesto imie Šinová sobu dotspiva, zo je konferenca kultusových ministrov serbštinu jako runohodný maturitný předmet připoznala. Myto Zelaria spošča Sakska kúždy 2 leče za vusahovace vukony na polu přisvojenia, naložovania kajštež posredkovania serbskej reče. Myto přepodáča 9. septembra Kamienskej Haninej cirkvi. Drežďansko-mišňanské biskupstvo chce smorčanské kubvanišťo svätého Bena hač do kletušeho konca júlia předač. Janek Vočar má nadrobnosti.
2: Za příčinu rozsuda areál ve Smorčicach předač menuje biskupstvo financné čeže. Kajs Drežďan dále říká, zavinuje kubvanišťo kúžde leto deficit niže 710 euro. Tohle nie je možno, je hospodárstce znesliwe dále vesť. Biskupstvo pýta tuž za novým nošariam, ktorýž dom ve najlepším páde jako kubvanišťo dále vidže. Kubvanišťo svätého Bena ve Smorčicach byli desatky dôvod vážna miestnosť viery, zetkávania a kubvania, rekne biskup Heinrich Timmer-Evers.
0: Biskupstvo Drežďanach pôvuje s dobom ďalšie koncepty vúživania areála. Viacore stá serbských a ďalších vierivých je včera dopodňa v Českej Krupce putnické gemše svedčivo. Božum šú bazilice bolostčivie Mačerje Božie svedčeše nimo českých tiež 6 serbských duchovných. Vône celebrant bie kapvan Petrom Rus. Nimo 48 modostných a 25 dorostčených, kýž bychu sa pieši na putnické miestno podali, bychu sa i ďalší serbsce putnice s busom, autami a kolesami do Krupky na putnické gemše dojeli. Modostní sa júce zase do Krusčic nauruča. Od přichodného týdženia je budyskim okresu menje liniových busov po puču. Kajž zdjeli včera krajnoradný zariad v Budyšine, odpadnú hač do konca leta jezby viace hač 40 liniov v prázdninách a na koncach týdženiach. Nimo zvisku mest Drežďanami a Počnicu, kajž tiež Kamiencom a Kinsbokom, sú viacere zvisky do serbských súpotrechené. Miestrujím Hodži Báčon, Kamienc, Krosčice, Ralbice a Vojerece, Ptačice, Zábrod. Nádrobne o tým informuje Vokres na svojich internetových stronách. Vokres busové linie Šmornie zomu přilúbienú přiražku 510 euro za zakovanie porodovie stácie Kamienskej koruny svätého Jana Pvačič. To bych ju povesť, že kotrož namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca, vostanje svunčne, popudňu sa potom nekotrem ručele přidruža, má pak sucho vostač a to při horcich temperaturách 5-30 či do 8-30 či stopne nás dženca vočakuje. Júce vostane najprve raz přečelne, potom pak so od popudňa se

0: Švije lepši druža, tež nevedra nas vočakuje, a předovšem večer vočakuje nas tež silniše nevedra. Vostanje tužno při 35 stopňach. Od večer sobotu vostanje tež, máme tež s nevedrami ličič, vostanje dále horco při temperaturách okolo 33 stopňov.
1: A meteorologojo hišče při dachu, když bo nevedra hune Katka reči, dobíme vezo tež se svičorom ličič nad 100 kilometrami samo, tak spěšně může se svičor podač, po takým jeli nidi nešto mače vonka, štož má se přivězač, predače pon posušat, že sve zahodě leží. Na počasu ničo nestáva, dobrú jezbu do džensnýšeho rania, tiež autodrohy sú svobodné.
2: Serbský rozvoz.
1: Kýba vy nešto mače, štož vy necháče jace mieč, to potom šedro ta stajče, to je pon 100% dvě kýži dále. 4 minčiny po na pusedmiche. Dobré ranie přeje Serbský rozvoz.

0: Sedam in tuno po naposled mesya.
1: 3, 2, 1.
2: Vi. Vida, vidomosť a vunamakanky.
3: Po studii z leta 2001 znajeme hakle nidže 10% všich zvieriatov a rostlinu na zimi. Přiušem je to skýre vúzače, zosora znova vulka družina cicakov odkryje. Tak je so zajšvých 5-70 letach jenž 5 nových opičích družinu opisalo a najnovša z tutych je likvéli, kotraž bydli tropickým lesu centrálnej Africe. Leca leču sú sledžorio a sledžorky v opicu fachovým nastavku predstavili, potom zosujú v zajšvých letach Demokratickej republice Kongo v obkečbovali. Je to čorná kosmata opica z oranžojtej hubu. Ona je nešto väčša ač kočka, má dou opuš a bydli v malých skupinách na vysokých štomách. Zeživí so drevo tvopinu, pôdu a zorniatku a rádi vodce voa a brunší, zo by so se svojimi rovenkami dorozumíva. Vedomostné meno novej opičej družiny je Colobus congovensis. Likvéli namietuja sledžorky a sledžorio ako poušitkovné pomenovanie. Tute sú od domorodných zonilí, kotrež blízkošti novej družiny bydla. Tola samočí vonu spôršivú opicu liedma znaja a jenž zredka vidža. 2008 nasta prvný obraz tutej opice, potom pak ju na 10 let jace nikto nevuláda. Od 2018 sú fachovče romadže s domorodnými potom zamierne za ne pýtali, zobychu ju obkečbovali a přepytovali. Přitom so vukopá zo jedna so opravdže vo samostatnú družinu, kotraž bydli nedže 1200 km od najbližšie přiúznie družiny zdalena. Před 5 miliónami let ste so v obie družinie dželivoj. Sledžorky a sledžorio namietuja, zomila so družina bezposredne ako vorožená zastopňovač. Bydli dže jenož na 1700 kvadrátnych kilometrach. S tým je areál šunčvak menší ač budeský okres. A dokova vokovo so človekojo dále a bole úpše strievaja a vopicam s tým živenský rumbieru. Roze tuž strach, zo so runie hakle odkryta vopiča družina likvéli, nedom zaso zubí.
2: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
0: Zajímavostky znosy všetko. Mirčín Venk, tyž štvot, kde sač ponapu sedmich dobré ranie z Jadvigu Markec.

Jaz sem naš šitis šv zbožovni, sedem in čeno dosede mehje, duš na festival Metazolis, mislíče konc tyženja. V mi vočica tam při skale, no to z čejúce od piatka na pou šestřich vítaní, hač do sedmých napríklad maja tam již oprinie čítania, spřijotované pod tým zaklinčí hudba, a duš so tyž tam zaso na serbských aktérov veselíče to môžeče na kujždy pat, a to sobotu večer na podživečich to vústupia Brečnadarec Dvojnikaj, jako skupina Plejas, a potom tyž skety, to je Katalina Vornarec z Snoje Vieski, kýž potom tam na jevišču stý, podajkým sapske poskytky tyž tam. Šest minčinu do sedemich je a štuje na Gran Canaria, so čuje každoma, vězo skupina Holaský.

Gran Canaria, cimenčine, dosete mi še dobranje. Šitkim tem, ki šižo nitko. Savski rozvoz poskaja šo je nač přes antenu, abo přes livestream, itajček nam.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöpelec.
1: Dobaranje. Bivša direktorka Budeského serbského gymnázia Reza Šinova je letuša laureátka Myta Zelaria. Kaž Sakske státne ministerstvo za kultúru a turizm včera zdjeli, dostanie Budešanka z 5000 eurami dotirované myto za svoje pracovania na polu kubvania, přeložovania a publicistiky. Předovšim hodnočí so tak jej vúznamné angažement za dále dávanie serbskej reče, tak ministerka Barbara Klepšová. Mjestrujim je Šinova sobu docpiva, zo je konferenca kultusových ministrov serbštinu jako runohodne maturitne předmet připoznava. Myto Zelaria spošta Sakska kujšte dve leče za vusahovace vukony na polu přisvojenja, naložovanja kajštež posredkovanja serbskej reče. Myto přepodadža 9. septembra v Kamjenskej Hanini cirkvi. Drježdansko-mišnjanske biskopstvo chce smorčanske kubvanišćo svjatoho Bena hač do kletušeho kunca Julija předač. Janik Vočar ma nadrobnosće.
2: Za příčinu rozsuda areál v Smorčicach předač menuje biskopstvo financne čeže. Kaj z Drežan dále rika, zavinuje kupvanišćo kužde leto deficit neže 700 000 euro. Tohle nie je možno, je hospodarstce znesljive dále vesť. Biskopstvo pýta tuž za novým nošarjam, kotrež dom v najlepšim páže jako kupvanišćo dále vedže. Kupanišća svjatého Bena v Smorčicach byli desatky dôvo vážna miestnosť švíry, zetkávania a kúvania, rekne biskup Heinrich Timmer-Evers.
1: Biskupstvo Drieždanach prúje s dobom dalšie koncepty vúživania areála. Viacere stá serbských a dalších vierivých je včera dopútňa v Českej Krupce putnické kemše svedčivo. Božom šú bazilice bolestčivie Mačerie Božie svedčeše nimo českých tiež 6 serbských duchovných. Vône celebrant by kapvan Pietr Mroz. Nimo 8 až 40 modostných a 25 dorostčených, kýž bychú sa pieši na putnické miestno podali, bychú si ďalší serbské putnice s busom, autami a kolesami do Krupky na putnické kemše dojeli. Modostní sú júce zase do Kruštic navroča. Prenie marianske putnikovanie do Krupky z Cuba je za leto 16 a 10 v stavizniských knihách zapísané. Hakle 40 let pozdišo bu putniska cirky natvarená. Od přichodného týdženia je v budeským okresu menie liniových busov po puču. Kež zdjeli včera krajnoradný zariad Budešinje, odpadnú hač do konca leta jizbe viaca od 40 liniov prúzdninách a na koncach týdženiu. Nimo zvýskou miest Drieždanami a Poučnicu, kež tiež Kamjencom a Kinzbokom, sú viacere zvýsky do serbských súpotrechene. Miestrujim Hodži Báčon, Kamjenc, Krosčice, Ralbice a Vojerece Ptačice Zábrod. Nádrobne o tým informuje Vokres na svojich internetných stronách. Vokres busové linie Šmórnie zomu přilúbenú přirážku 500 000 euro za zakovanie porodovie stácie Kamjenskej koruny svjatého Jana Pfačič. To bych upovieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Nas očakuje svunčný džín, jenož s nekotrými mročovkami skýren na večer, vostanie sucho a to pri horcich temperatúrach 35 či do 38 stopňu nas očakuje, to je s dobom najhorcejší džín týdženia, kaž meteorológovia vestia. Tí šúce vostane najprv do předčelne, potom pak pričanú od popodňa sem skýre mročele, tí švíle nas očakuje a tiež silnejšie nevedra a rýmania. Postane dále čopvo při 35 stopňach. Sobotu, potom so dále rýma a vyska. Nedželu so vedro trochu zmieruje. Živesli je prostupa na 30 stopňu.
3: Na druhá so ničo nestáva, znamenča nic tu ve našej vokolínie. Dobrú jizbu do rania.
0: Serbský rozvoz.
3: A jeli máte za nás ďalšie informácie, snáď tiež dovolový obraz, ja bytla obraz pod nekajkoho vlúkoho lodu svova. Za najúze s Katkou. Dobre.

0: republiky.
1: Som jem, ja trebam netko jenož svojho gema do hube zač a hižo s nekoci z vás na notežara merza jabo z najmenša vočasu. Detla chceža jenož peniaze mieč, abo tak podobne so potom praj a tež vodmovi haj gema, ale cel dokvadne rekator Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte stara so vo peniaze autoru a komponisto a nic negakých šelaku. Šice kociš nekaký zjavne svidžim šiho tu ja moža vo formulárach v internete spivčky, spivač a Beno Bilk pak nám nitko povieda, za čo je to zcela treba.
2: Když bych ja prajem raz jako molo vašu dobu stú tapeciroval, bych potom zličbu vanku vám napisal a hotovo. Když pak bych ja komponist byl, by sa moja hučba, bodau, na vašim viesnem svidžinu pískava. Ale byam mi za to nichtu nešto dal? Na, vidíte, a tu už treba mi gemu. A potom by mi ona za spive, ktorú som ja skomponoval, fenky přepokazala. Ve Pančicach Kukove by nedano noc 10 sviečkov. Za to pači zariadoval CSB na gemu nemali 800 eur. Ve Rádvoju vôtuje Možinský klub tele dne zase barový festival. Elena Vaurikec stará sa vo penize kluba. A što vy gemie za tute cídny pvačiče?
3: No hej, všarazne smo mo šon balatých 10 eur roka.
2: 10 eur, kotrež dobia sa přes pivo, kubalský abo zastupný penies nadživač. Tola gema chce jenož penize mieč, lež je zariadovanie zjavné. Když sa na našim kvasu, abo na národninách spieve Mirčina Veclicha abo Rolanda Kajzera pískaja, jedre to prima, ale komponistaj Veclich a Kajzer ničo z toho nimataj. Privátne svedžen. Hučbnik Frank Vesela to znaje. Von vele na takých podákach píska. Tola v januaru je Frank sam svoj 30. jubilej jako hučbnik zorganizoval. Big party to bytet ve Šunove.
4: Potom te prašené jo, Gavile Kabao tam raja, keke title so píska ja, hač jo mest live hučbu, tež hučba od diskotekora, ha to šo vode okežbane, azo to tišina zoma skoro na 500 euro pomáže šišva.
2: Ale kada to gema sva zoni, zo je prajem raz ve služecach viesne svežen, a ve Bukecach korove koncert.
3: Přes to na GEMA-portál, když ono maja, kdyby jen to přizovič, a ty gmina světa žádá žila něco vidět, když mu tam něco přizovíme.
2: A tež kore, kotrež si hodony abo druhý koncert same zariaduje, drbě na GEMU myslič. To jsou 100 abo 150 euro spěšně preč. Chyba so kur jenož tajke spive, spiva abo raje, kotrež komponist je dlehač 70 let nebo. To už sú tvorbe kole Augusta Gozora abo Mozarta všetko dámotne. Za kompozície napríklad Michała Nauki abo Jana Bulanka dostanú potomnice ešte tojšto let od GEMA peneze. To samsne pláči tiež za Kirloše nedželu na Kemšach. Jenož to zapláči tute peneze círke paušálne za všie vosady romadže. Jedno z veľa vosebitosťou GEMA je tiež náš mezonárodný folklórny festival. Zjavne zariadovanie a tola, praví Peter Brezan, netreba domovina ničo pláčiť, dokež ona je člen svetovej organizácie za folklórne festivale CIOF.
5: A tuto má jedno osobite radovanie, že ne dostane v júnu v oblieto jedne zariadovanie GEMA svobodne. Za to pále ona pláča jen členský přínoš, knále to.
2: A dež nebe domovina člen CIOF byla?
5: Potom dobyla o to ukážet, že bude jen zaujšie také nádžejn 10 euro, jeli nic samojace dobyla na GEMU zapláčiť.
2: A što si netko myslí? No to nebudeme em náš športový svedžem Přízeviča hotovo. Na to so ja nebych spúšťil. Jeli je váš plakát ve Instagrame, Facebooku abo druže ve internete vozivine, jen moderný skener GEMA ve sekundách namaka. Chyba so je plakát ve sábskej reči. Tun technika ešte nespoznaje.
1: Beno Bilk je povedal vo plakátach za, abo vo popfatkách za GEMU, kotruč maja zaredovario. Za šitke zjavne svedženie pvačič. Jazzač menšinou do 8, a netko přijde ta hudba nova doba ze skrytu čolešec.

0: 5 minčin dobro si myš?
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Diana Karbová ze Svinania.
2: Do domu zastupíme přes durie. Nikoty durie sú vujke a češke, druhé luchke a vuske. My sú vujke a mocné durie ľubia. Škytaja před nelúboznými zadobovariami a dopomínaja národy a bajky z dávnoch času. Kojžde durie povedaja svojsku staviznu. Za koho so vote viera, komu vostava zamknená. Tež v našim živienu namakame najšelakoriše durie. Kojžde so nevotevria, hač runieš si to všejeme. Plány so minéja, sony so nespielňa, a drude dobíme so cíle od svojich sonu rozžonovač. Tola runie potom môže so nová možnosť pokazač. Durie, kotrež do toho sceva znali nesme. V dovieri do přichoda smieme vierič. Tež, kde so durie začinia, že puč za kúždeho z nás dále. Často hakle ve vrúčoládaniu spoznajeme, so mieše šitko svoj zmys. Snáno so dženca vúdani, so vedomie za duriemi rozladovač, kotre sa nám otevria. A snáno môžeme tiež my, sami človeky durie otevrič, s prečelným svojom, otevrený v útrobu alebo pomocný ruku.
0: Dobre, Diana Karbová ze Svinanie v nádoku a zamovitosti, farskej vikárie v Pančicach Kukovie. 4 minčiny, dorosemiš.

Soka, Soja, Sineju, Manako, Santa Maria de Cami. Šo to môžeš si rád ľubie vobladať. A k tomu hučbu sluchač tiež přes livestream. Hanka Rejce naspíva. Tomáš Cyš, Lížeč ve Žitnišču. A to je Veronika Zahodníková v Jakšmě. Ještě Mauke Svork, Majorce, Majorka, Krasna Kupa je viac hač jenož Balaman a Schinkenstraße. Sedam inčinu povosimich.

0: Jedna trzmičnu pôsobiš miestem Hižoje.
1: Polícia z G.
2: Štúš serbským domie, kýba tu na postojom na mieste Dživa, je snano z čiovacu stenu v útoru popodňu v obkýčpov. Jedena postoletne by z Hyundaiom od dvornišča na smier postoj na mieste popuču a zubi, dokýž by přes spiešnú kontrolu nad jezdžidvom. Prasne do parkovaco Seata, sunu sa potom na tamne bok jezdnia a prasne potom ešte do BMW-a. Potem, co šene dom dále ječ, ale daleko nepšinže, na Karla Marxovej začoža jeho kolesova s tým, co so koleso před ním stupi. Cúku na Škoda, 10-40 euro. Policistča i dalčani jistnú duelnosť z časachu. Dež se netko lieču na horcich dňach kiezori vuličiče, potom meče vaše koleso ve očome, brnieš je při zamkňače. Neznači se minúce noce od punžele na vútoru při Lenianskym jezoru e-bike pokradneli, kotrež by je při poče při zamkňane. 3600 euro tute pvači, vojeroska policia netko za ním sledži. A ve Vútach při dvorništu bu nedželu 20-letne dla svojho kolesa nadpihovane, z ním by menujúce voku dvorništa popuču a potom búvod neznatého na rúne túte koleso narečené. Jako muž jemu koleso nedom dač nohceše, rožeše z ne jemu abo agresívne, tak zo jemu koleso dolada. Túte miešu hodnotu 2300 euro.

0: Včera kolegina, s kotrež sem v Lipsku verčala přijedžo z Magdeburga praj, o ja dobju si najprv raz svoju svucho knihu hasnič, šako je popuču bila a je si všelaký román naposkala. No haj, a kotre svucho kni, abo svucho r, môžeme my, jako samský rozvoz vám poskyčič, minúce tojšto svucho ro, když mače lušta lubosť, na to když či popuču. Například najnúša reka Olja a je stavizna. Je to stavizna vo holčce, kýž dobieše ze smačeriu ze svojne čeknič ve Vúžice namakatej hospodu a pomoc a Olja samopřečelku linku. No haj a zromadne s barikom podatej sa holce na drdondej do lesa.
1: Ale les je vopravdže ke konci. To je bano. Barik je nás do bana dojet.
2: Bariko? Nese praju, co máš nuckone kompas?
3: Vem je noj, što je to pravi puč. A zo je tu bano, to zbi nič ne možu. Nisem tu išče, že nje bil.
2: Ja tež nic. Ladače, tamle pričku.
1: Rozpadanki.
3: Stari vopuščeni domaj. Zdžirati cichu a rozbitemi voknami.
2: Štodre je so tu stalo. To vupada, kajž zničena meni vjeska. Bojče, bunžeme nuc.
0: Olja a je stavizna na našej internetovej stronje v app MDR Serbia, abo tiež v audiotece ARD Sounds, nešto nauši v brosninským času.

0: Filomelos. Dirtam dejstva Marvie Drozene.
1: Na hui, naš Filomelos je dženca zvierencu.
2: Psst, ne buď tak buďce. Ja som slyšal, so môže jen Jona zvieriata ladač.
1: Šipne, lada naš Filomelos přes dalokovit, kotrše si sobu přinies. On verči na kolesku, so by šo blíže vidžal a...
2: Jejtoko, ja vidžu jenaš ešte šo. Rožojte.
1: Dokež vidžiš flamingi, celé blízko, a te sú rožojte.
2: Če odlada to?
1: Dokež zeživia so od algou a malé chrakou, ve kotrš je červená barbizna. Baby flamingi sú spočatne šire, hakle počasu dostanú rožojtu barbu.
2: Od žrania? Rian mu barbu dostať? Toto je si příroda, než to šikmo nevymyslíva. Snáč, já to tež raz pospytám. Kus kružajte však, nikomu neškodí, he? A to by se mi lubilo.
1: A hižo, co náš Filomelos dále přes svůj dalokovit zvěrencu rozladuje.
2: Nuž to na tutajku frasučeně.
1: Na.
2: Prosím, vodaj.
1: To je pelikán, pták s dlhým pyskom a nesmírně velkým kirkovým myškom. 10 litrů vody má v ním rum.
2: Bo, tohle je celé emo. O, to by se mi tež lovilo. Potom jenom v stajně za nekajký vůžu pytač dobil.
1: A nětko měří Filomelo svůj dalokovit na dromedára.
2: O, tun mačí hop. Ej, neči taky kšivý krivet. To nie je strohé.
1: Filomeloso, tutun hop je vážne. Tam môža dromedáre veľa tuka skvadovať, ako energiovú rezervu. A tak môža dlho bez žratve vutrať.
2: Aha, a te maja tak rec svoj pitnikový kovík přeco na krybeče sobu? Oh, to by so mi tež ľubilo. To je cool, unamakanka přírode.
1: Tebi pak so dženca veľa vieco na tutých zvieriatách ľubia.
2: No tako ište pád. Ale...
1: Što ale?
2: No haj, one sú šitke fecich. A my by so tež ľubivo, když bychu ľudžo na mne ládač išli. Ale te zvieriata maja šitke pred svojim nosom. Pod, toto je kaž také jastvo.
1: Haj, tak to zvieriencu je.
2: Vo, potom sem to ľadačo nenapadná drozna, ale za to pak svobodný ptáčk.
1: Oh. To pak se te renerek.
2: Tam de chirande tačk kum takul la la la la la la la la.

0: Krzysiem.
1: Srpski rozgłos. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobra, nie. Bywša direktorka Budyského serbského gymnázia Rena Rizašinová je letuša laureátka Myta Zilaria. Kaž Sakske státne ministerstvo za kulturu a turizm čeraz džili, dostane Budyšanka z 5000 eurami dotirované myto za svoje pracovania na polu kubvania, převožovania a publicistiky. Předovšim hodnočí so tak je je vúznamné angažemang za dále dávanie serbskej reče, tak ministerka Barbara Klepšová. Mjestru im je Šinová sobu docpiva, zo je konferenca kultusových ministrov serbštinu jako runohodne maturitne předmet připuznava. Myto Zilaria spošča Sakska kožde dve leče za vusahovace vukony na polu přisvojenja, naložovanja kajštež posredkovanja serbskej reče. Myto přepodadža 9. septembra Kamjenskej Hanine cirkvi. Drežďansko-mišňanské biskupstvo cez mohčanské kubvaniščo Sv. Bena hač do kletušieho konca júlia předač. Janek Vúčer má nadrobnosti.
3: Za příčinu rozsuda areál v Smohčicach předač menuje biskupstvo financné čeže. Kaj z Drežďan dále ríka, zavinuje kubvaniščo kúžde leto deficit niže 710 euro. Tohle nie je možno je hospodárstce znesliwe dále vesť. Biskupstvo pýta tuž za novým nošariam, ktorýž dom v najlepším páde jako kubvaniščo dále vidže. Kubvaniščo Sv. Bena v Smohčicach byli desatky dôvod vážna miestnosť viery, zetkávania a kubvania, rekne biskup. Heinrich Timmer-Evers.
2: Biskupstvo Drežďanach pruje s dobom ďalšie koncepty využívania areála. Viacere stá serbských a ďalších vierivých je včera dopodňa v Českej Krupce putnické kemše svedčivo. Božú mšu bazilice bolostčivie Mačerie Božie svedčeše nimo českých tiež 6 serbských duchovných. Vône celebrant by kapvan Peter Mroz. Nimo 48 modostných a 25 dorostčených, kýž bychu so pieši na putnické miestne podali, bychu si ďalší serbste putnice s busom, autami a kolesami do Krupky na putnické kemše dojeli. Modostní so júce zaso do Kroščic navruča. Prvnie marianské putnikovanie do Krupky z Cuva je za leto 1610 staví z nízkych knihách zapísané. Hakle 40 let pozdišo bu putniska cirky natvarená. Od přichodného týdženia je budeským okresu menie liniových busov popuču. Kaž z Čili čera krajnoradný zariad Budešinje, odpadnú hač do konca leta jezby viace hač 40 liniov v prosninách a na koncach týdženiu. Nimo zvyskov miest Drežďanami a Poučnicu, kaž tiež Kamjancom a Kinsbokom, sú jacere zvysky do serbských sú potrichené. Miestrujem Hodži Báčon, Kamjanc, Kroščice, Ralbice a Vojerece, Ptačice, Zábrot. Nádrobne o tom informuje okres na svojich internetných stronách. Okres busové linie Šmornie som mu přilúbenú přirážku 510 euro za zakovanie porodovie stácie Kamjanskej koruny Sv. Jana Pvačič. To bych ju povieščo, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strone a na app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje svunčný džín, hakle popudňu zmieme jednotlivé mručele, sucho vostania a to pši voprodže enormne horcich 5-30 do 8-30 stopňach. Júce vostane najprv raz pšečelne, od popudňa sem pak očakuje nas potom švíle, tiež nevedra a rímania nas očakuje. Postane dále dužno při 5-30 stopňach. Tež sobotu zmieme dále silné nevedra. Nedželu sa vedro trochu zmieruje. Postane přivšem při 30 stopňach.
4: Keď bu a 4 z Zdreža na smier zolac mi s Ohonom a Porchovom, tam je so nezbožo stavo, keď bu tam, když dobyče tam ešte nimo, zavesčené tam ešte nie.
1: Srbský rozvoz.
4: 4 menšine po napočivečech.

Když to dženca nedočiniče si raz do Muzeja zapadneje v Užice, doječ potom, to činče išče v příhodných dňach, na kojiže pa tež v prúzninách, šako maja tam to išto poskytko na internetovej strane, môžeče si šelake poskytky, kiž sú tam spříhotované načítač, na jeden môžu vás ižo pokazač. Tam do bronzoveje dživanje môžete so podať, jeli maja dječi dženca ľošta ľubosť, kýž pola vás sú vodom je. Pod povodňa dvema ešte tam vítani z vašej ľubej bobriu, tam môžete z smetala tam si nadživač, napríklad pierštene, abo rynku, abo kvok, po takým je to tiež poskytk za holce, od dvema aj do na pošterioch. To vás to nadživa prosajúce na kolesovanskú túru pod hesvom Srbské impresie. To môžete tam 12 kilometrov kolesovať ze Smalešec přes Brezinku, Klukš a Strožu a potom so zase nauročíče, start je popudňu štyrioch v Malešecach. Přízevič môžete so pola rečného motivátora Luciana Kaulfürsta. Si film poladač a obladač pod hujem nebiom v Čornom Komcu na Krabatovom dvore je to možno, dženca zmeja tam tež film, vodače júce zmeja tam filmové poskytk, všetko pounie monstrum, to je tež za popoudniše lepe prene džičace poskytk vod cioch a potom so film započne na poštyrioch a štuž so za přírodu hory, to môžete si tam tež ešte raz na dvor zaječ a doječ na kulturne džen, menujce džen přírody, kýž tam nedželu svieča od jedna Čech a džon na večera pečech. To je paradís za ľubováriu a přečelou přírody a tam sčevítaní na najšelakoriše přednožky, doživienia a tiež dživaničky.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Ой, ваш Жишет Себастов.
1: Ja, liebe Gigi, oh, ja, schon nicht in das Jelgin Mutterbüsch, alle tovam gronim da, ja, pschätze, jednogo, ako, ja, Mutterische, tekewe Kurien zu.
2: Kikiriki!
3: Moje jajka sind newece, bewe, tak, tak, tak, tak.
4: Nie, na, du weißt es tak. Moje jajka sind newece, scheschke, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
5: So, so, wie gjausite? Nie wece swoje moje jajka. Tak, tak, tak, tak, tak, tak.
3: Kikiriki.
6: Co ga jo?
3: Kikiriki.
6: Już osas jest komażina.
3: Kikiriki.
5: Uno są jajka z niaswa nento musem wotuchnąć.
3: Gory szatki kikiriki liszka żo.
7: To se boim wujk.
5: Pomagaj mnie wujk.
8: Dobry dzień, lubi wujk kokot. Dobry dzień, teke w lubi szatki kokosze. Glacogę se boisze.
5: Moja godlja, ja som dušna liška, a cu s vami Janu Pičku v ulicu váš.
3: My se nie bojme, veto vieme, kto ty si a to godlja se čítame.
6: Tok, tok.
4: Nie bojme se, tok, tok, tok.
6: Tok, tok.
3: Sva liška si, tok, tok, tok, tok.
6: Tok, tok, tok.
4: Nisi te voni našu staru mamu zakosnila?
5: Co si ibe ty myslíš? Ja ženy stare mamy nie kusam.
3: Nie?
5: Pojšo doj, dušný vůj kokot, já jsem vám vášně novinky. Pojšo, zde se dajšo se kumňo, jsem dušná líška.
4: Já to vilno?
3: To jo tak vilno, ako zamogu vás vylétáš, kikriki.
5: Svůhajšo lepí na moju vášnu novinku, tak je něco i neúctejšo daniš časnika. To je gotová senzácia.
3: Senzácia? Ulicuj.
6: Ach, jak sa mne napneta. Tak, tak, tak.
3: Kikiriki.
5: Ta šliška v ulicu jo mega sežeme na moce.
6: Tak.
5: Svuchejšo, ni mel ni mir jo gotovane.
3: Mir.
5: Ja se štipnimi zverje tam jo vodnenta, ni mel ni mir a pokoj.
3: Tak, tak, tak, tak.
4: A žitne svaženje?
3: A žitne vumjetovanje?
5: Tak, tak. Gotski vjeci nje drapje, maju vje. Velike přijašelstvo s myšami.
3: Co?
5: Velký něto s vojcami korte krajů a psy věci nějakou sajů.
3: A líšky?
5: Líšky, my líšky.
3: Líšky? Líška tak žilně gleda, tak, tak, tak, tak.
5: No. Ona má také velike zuby. Oh,
4: ta tak spoří mě po naše moce vás, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
5: My líšky žicíme přijasné rozkranění s kurami. Tak, ak ne peredrešu.
3: Kikiriki.
5: Co se groni udošne vujk?
3: Ja som groni kikiriki a nic vecej.
5: Och, tak, to ga jo fajn.
3: Liška.
5: Vuj kokot?
3: A gojnt was ist tvoje flintu?
5: Gojnt tvoje flinte, gojnt tvoje so tike vop sanknu lid, ni mir, ni mir. A roki svojich flintu so satka lid.
3: Ja. Kikiriki. Kikiriki.
4: Co tak voče spívaš, vůj kokot?
3: Co
4: se se tak vůzoko poro, vůj kokot?
3: Co gotle, tak dalokosti gledáš?
5: Dušný vůj kokot, pojď se dovoj. Sedáš se ku mně, lůbe šotky, jsem dušná líška.
3: Kikriki!
5: Co tak stojíš a gledáš a spíváš?
3: Vopšau ži, po polnej droze, gojntva pšíšo.
5: Gojntva!
3: Veto njamogu joga zatkanu flintu spoznaš, a gojntva jove psy, kak vjasele skakaju.
5: Na zase viženje vujka šotki, dje mne co vopstaraš?
3: Kikiriki! Tak ti bojas
4: nis,
5: ty se voj kakot vegri mude, doktor. Smeju ja nentom, dok, dok, dok, dok, s kojnce vatuhnuš.
3: Kikiriki!
4: Dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok,
1: ja, tak, nicht zum ersten Mal, Liska ist die Bejasna, pschet de Buschku ubiegen, ja. Schützen wam, du bist ich, Jura, das Redne, Ferio, wir sehen.
0: Raz, zwei, drei.

0: Цујашо се ветом серскем дома, але нямашо серску драству. Машо борску драству, але вам јотос наш обузно обшецејано борске хејжиш. С новеју серскију моду машо шансу се раз на други пат узнаваш, ако сербука або серб. Без липем су напирали нову моду. Wenn er Buja skoro napředajn, a kůžte žen vám taky nové unikát, wenn naši Siri předstajome. Witzi z Gönjošovet Gregora Klima.
1: Za Andrejo Paulikovu z Radvoria jota přeškada zbytne płat s mödrošiščom chyšiš, wenn er jo z njogo stvariva bžescasne asesuar za všetne žen jaden šál. Za Andreju jo ekologiske trajne myslenje krádu važne.
2: Ja systematice jena ještě kupuju baumu, abo také hubiane pát a tak jsem také tu gledava na všave přírodné páty a te můžeš potom přece zase recyklovat, upcyklovat a nové přešiš a myslím až také zrodné možlivost, že tam také kombinácie musru gotováš.
1: Za ten šál je přeživává tradicionální mustara se zmíním sebe svět a čivopjenc. S kombináciou s měkkým jersey dajo se ten lup, der je nosiš na zemných dňach ven grejo a jo veto lašky dosť za pet na zemský cas. Za Andrejo pak je to věci jako drastva, vena se žice až nicht ve slipenském regionie je nose a s tým pokažo sebevědobně svoju serskou identitu.
0: Ja, ogledajše sebe šál vet Andreja Paulikovie na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zorben. Vet přiducie v autore jo šál napředajn ve Serskem kulturnem centrum je ve Slipem.

0: perky uva porid.
1: Mě to ptašínský neuci v Dolní Úžici Jano Dolnsarskoric, ale také Esperanto. V roli Esperanto má jasné měnění.
2: Znáte jo, až dajo Serbe, kenž se uknuli, abo uknu Esperanto, a také věle Esperanto pejdarjo uknu serštinu, dokuljaž Esperanto pejdarje majú velgin rade měnšinové rěce. A znáte serbský Esperanto pejdarjo také Edvard Dvornar, ten direktor Instituta za sorabistiku Lipsku. Ja myslím, až Esperanto ma přihod ako menšinová riec, žen môde Esperanto pejda žinca nevyží přihoda Esperanta ako univerzálnu riec. Žen njoco, aby se státy v UNO važili v Esperanto. To převestajeme engelštine. To je snaž ta největša změna v Esperanto gýbaniu, až možina vyží v riece Esperanto nosaria vysebneje kultury a už o nic viecej ako konkurenca engelštinu. A to je také mojo mienenie Esperanto jo žiel európskej kultúry.
1: Viktor Zakar z Hešebuza, zorabist a sobuživa šer na Univerzite BTU, gleda na rolu Esperanto radnje vjeci kritiski.
3: Saluton, to je jedno z dveju svovov, na kotoreš se der je dopomnijom. Esperanto je jedna riec, kotoreš som uknu na jednom crash kursu v Zgorjelcu. Ucil jo profesor Edward Vornar, a ja se na to der je dopomnijom. Vnijo to vjegin der je ucil. Riec nijo se me tak vjegin spodobava, dokulaš jo me cevi cas dopomnijom na italščinu, a ja mogu italski, a dokulaš jo bilo Esperanto podobne italske rece, me je to ugledalo tak, ako bi to bila bleda kopija italske rece. Se vije su bili teke rece iz germanijskih a slovjanskih recov, ali ta italščina jo prevagovala. Na Esperanto se teke derje dopomnijom, dokulaš vijem, až se organiziruju seminari a legva za Esperanto, a derje se dopomnijom na jeden fakt, jednu cinitošć, gaš luš. Pejeda svoju maminu rec na takem legve za Esperanto, pen dajo šakorake pomenjenja za taki luži. A napsikrat dopomnijom se derje až gaš jeden luš, pohada z italske, a pejeda italski, a nic Esperanto, v tom legve, pen se jomu groni krokodilo. To jo se ves, vegin luštne. Teke jo zajmne, až dajo jedno dvorniščo, blisko Barlinja, Halbe, a tam se opljeva pičku vece Esperanto, ali nja mogu se dopomnješ na kotore vašnje. Ja bi gronil, ja som tegde teke rozmijel, až Esperanto ne je snaž najlepša opcija za mnjo, dokulaš gašio jedna rec tak podobna druge, pen ne vižim tu, jo, tu trebnošć. Abo ten zmys, jo, tu trebnošć, podobnu rec hišći raz uknuš, a ze pičku zmenjonimi pšavidlami.

0: Agaš mašanica na učobje.
1: Vetkos? Šašanja? Pišče nam pet 0151 1880 886 5. RBB.
2: Serski program.
0: Jo, ten tyžin přiobrošujeme se žňunem navogam v Dolni Łužice svýšime vapanje kokota. Michael Maja, jak še uvížeš, lecio to typický serská tradícia a jopen podobne namakao teke ve drugich krajach. O tom jo před dvěma letoma písal v rozlaže, verí, že přínosku pod titulom Přísvežbne a podobne predovniky vapanja kokota. Mja se drugim jo namakao zajemný příklad ve Peru, Vese Kalion de Hualas, nic pak s kokotom, a také nic s gusu, ale s drugim ptaškom. Tam svýše při kežbě karnevala noc kondora. Kondoroju připisuju, ako zvěretoju nebia pozitivne kakosti. Na upešňonych nosankách nesu kondora přes jas a okovo njogo rejuju při dujarskej muzice. Potom povesuju živego kondora zakšidle na porios mjaze drevjanuma svupoma, šikne retarje přeretuju spez njogo, ktož sperajo živego kondora dovoj, muse z njim pet pažu retovaš pšec, druge opetaju jogo vetkoniš rubinje. Jomu vetkoniš rubinje. Jo, a našo štucku kšnjonem navogam uspivamam ninto juro gira.

0: Цујашо се ветом серскем дома, але нямашо серску драству. Машо борску драству, але вам јотос наш обузно обшецејано борске хејжиш. С новеју серскију моду машо шансу се раз на други пат узнаваш, ако сербука або серб. Вес липем су напирали нову моду. Wenn er Buja skoro napschedein, a kuste jen wam tagi nowe unikat, wenn naši Siri pschetzta jome. Witze is gönn joscho wird Gregora Klima.
1: Za Andrejo Paulikovus radvore ja jota pšeškata zbytne płat s mödrošiščom chyšiš, wenn er jos njogo stveriva bžestcasne asesuar za všetne jen jaden šal. Za Andreju jo ekologiske trajne myslenje krádu važne.
2: Ja systematisch se jena ještě kupuju baumu, abo také hubiane plat a tak sem také tu gledava na všave přírodne platy a te možeš potom všetce zase recyklovat, upcyklovat a nové přešiš a myslím až také zrodne možlivost, že tam také kombinácie musru gotovaš.
1: Za ten šal je přeživava tradicionelný mustara se zmíním sebesvět a čivopjenc. S kombináciou s měkým jersey dajo se ten lup, der je nosiš na zemných dňach ven grio a jo veto lašky dosť za pet na zemský cas. Za Andrio pak je to věci jako drastva, vena se žice až nicht ve slipenském regionie je nose a s tým pokažo sebevědobně svoju serskou identitu.
0: Ja, ogledajše sebe šal wird Andreja Paulikovej na našom internetovem boku pod rbb-online.de/sorben wird přiduce v autore jo šal napšedajn ve Serskem kulturnem centrum a ve Slepem.

0: Zamenhof je studiroval v Moskvě, Varšavě a Víně a je ordoval vecny Gates. Licerovnož je s tým pevovaným zaslužil za klip, je přeci zase doživil fáze velikeje nuze. Ešti v Moskvě je přišel do kontakta s sionistickými ideami. Rovnocasně je už ožíval na svojom recnem unamakaniu. Vesem na 607 a vesem 10 je unamakania Megali Groniš ugledalo svetlo sveta. V formie brošúry z Jano s tyržašťa bokami. V nej je sformuliroval či zásadné ideje svojej vízie.
1: Rec musí byš vielgin laška, tak až kúšte gronime raz mežoju z laška nauknuš. Kúžde, ako jo to rec nauknu, musí ju net mec užovaš za komunikáciu s drugimi národnosťami, negledajúce na to, kak daleko se rec připeznava na svieše. Namakaš sriedk, převinuš šojadnosť sveta a jen pezbužíš net a tu rec užovaš ako živoric.
0: Vezjeviš Jose Megal ten manifest Esperanto Janos financielneju pomecu ženskeje Zamenhofa knini Klara Silbernik, žovki fabrikanta z litovského Kaunas. Dokulaš Jose Zamenhof pejal reakcie svojich pacientov, jo jen vezjevju pet pseudonymom doktoro Esperanto. Pesuje przełożone groni Esperanto tak wiele ako se nażyjucy, a malcnie su se namakali przywisniki. Iści do prednej światowej wejny su nastali krajne zwieski na szyknych kontinentach. Wierażk Joriec dożywiła wyżywić na 620 letach, nieżli jose zwigający nacjonalizm w Europie uwisie zasej znicył. Zamenhof pak to viecej doživil nejo. V starstvi lepta 57 let jo zemrel živiš na 617. Nímsky zviesk Esperanto groni, až jo se riecne zgromaženstvo Esperanto přecej viecej rozširjalo a jo žinca zastupionove u 620 krajach celogo sveta.

0: Agaš mašanica na učobje.
1: Vetkos, šašanja, pišče nam pet 0151 1888865. RBB, serski program.
0: Ja, ten tyžin přiobrošujeme se žňunem navogam v Dolni Łužice svišime vapanje kokota. Michael Maja, jak się uvižeš, lecio to typiski serska tradicija, a jopen pedobne namakao teke ve drugich krajach. O tom ja před dvima letoma pisao v rozlaže, v ríže přinosku pet titelom přisvežbne a pedobne predovniki vapanja kokota. Mjase drugim ja namakao zajemne přikvat ve Peru, Vese Kalion de Hualas, nic pak s kokotom, a také nic s gusu, ale s drugim ptaškom. Tam svěše při kežbě karnevala noc kondora. Kondoroju připisuju, ako zvěretoju nebia pozitivne kakosči. Na upešňonych nosankách njasu kondora přes jas a okovo njogo rejuju při dujarskej muzice. Petom povesuju živego kondora zakšidle na porios mjaze drevjanima svupoma, šikne retarje přeretuju spez njogo, ktož sperajo živego kondora dovolj, muse z njim pet pažu retovaš přec, druge opetaju jogo vetkoniš rubinje, jomu vetkoniš rubinje. Jo, a našo štucku k šnjonem navogam uspivamam ninto juro gera.